0: opravili a rozsah požáru výrazně zmenšili. Hasiči vyhlásili nejprve druhý, pak třetí a nakonec zvláštní stupeň poplachu. Na místě už je 31 jednotek hasičů a k hašení ze vzduchu byly povolány už 3 vrtulníky. Hoří v lese severozápadně od silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku a u Krištofova údolí na Liberecku. Sucho a teplo tedy může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalku cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
0: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se lehce zranilo 9 lidí. Na Malé horské dráze se totiž srazila 2 vozítka. Policie zjišťuje příčinu nehody. Nehoda se stala okolo 4:30 odpoledne. Zdravotnická záchranná služba na sociální síti X uvedla, že ošetřila 8 dětí a jednoho dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí, včetně této Malé horské dráhy. Slovákům hrozí další vlna zdražování. Dotkne se hypoték, cen paliv, zboží i služeb. Experti mluví o nárůstu 7% a doporučují lidem vytvořit si finanční rezervy na úrovni 2 až 3 měsíčních platů.
2: Žiadny rast, ale pokles straty desiatok tisíc pracovných miest. To je prognóza Národné banky Slovenska. Najväčším problémom je doprava pre nárast cien palív, čo sa môže odzrkadliť do vyšších cien tovarov a služieb už v najbližšom mesiaci. Výsledkom je dnes aktuálny rast úrokových sadzieb a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Naši hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získává v této věkové kategorii medaili po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připsal Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám ještě jeden hokejový výsledek. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když třetí třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. A přidám i počasí na neděli. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu mraky. Odpolední teploty vyšplhají vysoko, mezi 23 a 27 stupňů. V Polabí dokonce k 29.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu.

Vězeň mě přepadla, vzhledem k této obtíži, rozhodl jsem se ke kříži na pivo zajít. Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají. Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem zpozoroval,

hledáme nové cesty k vám. Rádio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVBT2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

0: Zprávy nese Iva Horáková. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotknou se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na neděli věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. Největší vedro v sobotu zažili v Plzni. Odpolední maxima si tu sáhla na 27,5 stupně. Plzeň Bolevec taky jako první letos v Česku naměřila letní teplotu. V jednu odpoledne tady měli přes 25 stupňů. Právě hodnoty od 25 meteorologové označují za letní. Doposavat nejvyšší teplota byla o velikonoční neděli 5. dubna, kdy bylo bez jedné desetiny 25 stupňů v Diákovicích. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu, kdy můžou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky ze širokého okolí, včetně Středočeského a Královéhradeckého kraje. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí z bambivaky bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Oheň zasahl zhruba 1 km čtvereční, tedy 9x menší oblast než původně uváděných 900 hektarů. Hasiči si požár rozdělili na 3 úseky, každý má svého velitele. 2 úseky se daří hasičům mít pod kontrolou. Talentované děti mají šanci posunout svoji dovednost ještě dál, a to díky grantovému programu na Startuj talent, který je finančně podpoří. Jak za organizátory říká Mikuláš Duda, projekt je zaměřený na talenty v oblastech sportu, kultury a vědy.
1: Mohou do něj vstoupit děti, které už mají za sebou nějaké úspěchy v těch jednotlivých oblastech a spadají do kategorie 12 až 22 let. Každé z těch dětí může získat v rámci grantu až 150 000 korun na rozvoj toho svého talentu. Může to být sportovní vybavení, lektorské kurzy.
0: Podpora talentu má smysl hlavně proto, že v rodinách se na ně často finance nedostávají. Plzeňská teplárenská prodala víc tepla, může za to hlavně mrazivý leden. Průměrná teplota za celou topnou sezonu je 6,5 stupně.
2: Letošní topná sezona byla chladnější než ta minulá o zhruba 5% ve srovnání s 15-letým průměrem o více než 3%. Po prosinci, který byl meziročně stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,4 desetiny stupně. O rok dříve byl 1,7 stupňů Celsia. Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je zatím vše, co o něm policie prozradila. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. 2 balení úřady zajistili v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Ze severu Čech, ze souboje s Libercem, si totiž vezou z úvodního nadstavbového utkání výhru 2-1. Dvakrát se prosadili už v prvním poločase po trefách obránců Ogbua a Juráska. Domácí odpověděli jen dalekou ranou Mahmiče. Co Slávii k titulu stačí? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí 11 bodů. A přidám i počasí, v neděli čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha nabídne jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce k 29.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezaspíš.

zvládnout

0: a oslovím tě hlasem z minula.
1: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Rádio Český impuls žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook Rádia Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Plameny polikají stromy i hrabanku. Původně hasiči uvedli, že hoří 900 hektarů, následně se ale opravili a rozsah požáru výrazně zmenšili. Hasiči vyhlásili nejprve druhý, pak třetí a nakonec zvláštní stupeň poplachu. Na místě už je 31 jednotek hasičů a k hašení ze vzduchu byly povolány už 3 vrtulníky. Hoří v lese severozápadně od silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku a u Krištofova údolí na Liberecku. Sucho a teplo tedy může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalku cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požárů platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
1: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se lehce zranilo 9 lidí. Na Malé horské dráze se totiž srazila 2 vozítka. Policie zjišťuje příčinu nehody. Nehoda se stala okolo 4:30 odpoledne. Zdravotnická záchranná služba na sociální síti X uvedla, že ošetřila 8 dětí a jednoho dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí, včetně této Malé horské dráhy. Slovákům hrozí další vlna zdražování. Dotkne se hypoték, cen paliv, zboží i služeb. Experti mluví o nárůstu 7% a doporučují lidem vytvořit si finanční rezervy na úrovni 2 až 3 měsíčních platů.
3: Žiadny rast, ale pokles straty desiatok tisíc pracovných miest. To je prognóza Národnej banky Slovenska. Najväčším problémom je doprava pre nárast cien palív, čo sa môže odzrkadliť do vyšších cien tovarov a služieb už v najbližšom mesiaci. Výsledkom je dnes aktuálny rast úrokových sadzieb a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Naši hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získává v této věkové kategorii medaily po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připsal Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám ještě jeden hokejový výsledek. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když třetí třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. A přidám i počasí na neděli. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu mraky. Odpolední teploty vyšplhají vysoko, mezi 23 a 27 stupňů. V Polabí dokonce k 29.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ráno vysíláme pod Peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Stařičký autobus

Mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

Radio Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Prahou v neděli proběhne 11 000 běžců. Už v 8 ráno totiž startuje 31. ročník Pražského maratonu, jedné z největších sportovních akcí v Praze. Závod omezí dopravu, opatření se budou týkat aut, tramvají a autobusů a dotknou se hned 6 pražských mostů. V centru budou omezení delší, hrozí i odtahy. Nejrozsáhlejší omezení čekají Prahu 1. Zatímco technické zázemí bude soustředěno ve spodní části Václavského náměstí, samotný pohyb tisíců běžců v ulicích ovlivní plynulost dopravy až do 15 hodin, kdy se předpokládá oficiální ukončení akce. Předpověď počasí na neděli věští skoro tropické teploty. Favority jsou jako každý rok Afričané. Největší vedro v sobotu zažili v Plzni. Odpolední maxima si tu sáhla na 27,5 stupně. Plzeň Bolevec taky jako první letos v Česku naměřila letní teplotu. V jednu odpoledne tady měli přes 25 stupňů. Právě hodnoty od 25 meteorologové označují za letní. Doposavat nejvyšší teplota byla o velikonoční neděli 5. dubna, kdy bylo bez jedné desetiny 25 stupňů v Diákovicích. V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu, kdy můžou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Do Rynartic, části obce Jetřichovice na Děčínsku, vyrazily jednotky ze širokého okolí, včetně Středočeského a Královéhradeckého kraje. V okolí požáru platí kvůli zásahu vrtulníků, které hasí z bambivaky bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Oheň zasáhl zhruba 1 km čtvereční, tedy 9x menší oblast než původně uváděných 900 hektarů. Hasiči si požár rozdělili na 3 úseky, každý má svého velitele. 2 úseky se daří hasičům mít pod kontrolou. Talentované děti mají šanci posunout svoji dovednost ještě dál, a to díky grantovému programu Nastartuj talent, který je finančně podpoří. Jak za organizátory říká Mikuláš Duda, projekt je zaměřený na talenty v oblastech sportu, kultury a vědy.
2: Mohou do něj vstoupit děti, které už mají za sebou nějaké úspěchy v těch jednotlivých oblastech a spadají do kategorie 12 až 22 let. Každé z těch dětí může získat v rámci grantu až 150 000 korun na rozvoj toho svého talentu. Může to být sportovní vybavení, lektorské kurzy.
1: Podpora talentu má smysl hlavně proto, že v rodinách se na ně často finance nedostávají. Plzeňská teplárenská prodala víc tepla, může za to hlavně mrazivý leden. Průměrná teplota za celou topnou sezonu je 6,5 stupně.
3: Letošní topná sezona byla chladnější než ta minulá o zhruba 5% ve srovnání s 15-letým průměrem o více než 3%. Po prosinci, který byl meziročně stejný, přišel lednový výrazný pokles teplot a zvýšená poptávka zákazníků. Průměr letošního ledna v Plzni činil minus 1,4 stupně. O rok dříve byl 1,7 stupňů Celsia. Teplárna zahájila topnou sezonu 24. září. Ve vytápění bude pokračovat do května. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otravy dětské výživy. Vyděračovi je 39 let a to je zatím vše, co o něm policie prozradila. V kauze má být ale podezřelý jen tento jeden člověk. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou. 2 balení úřady zajistili v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Ze severu Čech ze souboje s Libercem si totiž vezou z úvodního nadstavbového utkání výhru 2-1. Dvakrát se prosadili už v prvním poločase po trefách obránců Ogbua a Juráska. Domácí odpověděli jen dalekou ranou Mahmiče. Co Slávii k titulu stačí? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí 11 bodů. A přidám i počasí, v neděli čekáme slunečno s letními teplotami. Obloha nabídne jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají mezi 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce k 29.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whisky.

0: tady už jezdí slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Já, ač mám spánek bez snů,
1: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: přidejte si k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, na jeden směr a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.

0: Impuls. Zprávy v 6.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Plameny polikají stromy i hrabanku. Původně hasiči uvedli, že hoří 900 hektarů, následně se ale opravili a rozsah požáru výrazně zmenšili. Hasiči vyhlásili nejprve druhý, pak třetí a nakonec zvláštní stupeň poplachu. Na místě už je 31 jednotek hasičů a k hašení ze vzduchu byly povolány už 3 vrtulníky. Hoří v lese severozápadně od silnice mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku a u Krištofova údolí na Liberecku. Sucho a teplo tedy může způsobit požáry, a to zejména v pásu od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru nás proto meteorologové vyzývají, abychom nerozdělávali oheň v přírodě, a to zejména v lese. Vyvarovat bychom se měli i odhazování nedopalku cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Výstraha před zvýšeným rizikem požáru platí do půlnoci z neděle na pondělí. Potvrzuje to Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky. V úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území České republiky. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit. Předpověď budeme upřesňovat.
1: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se lehce zranilo 9 lidí. Na Malé horské dráze se totiž srazila 2 vozítka. Policie zjišťuje příčinu nehody. Nehoda se stala okolo 4:30 odpoledne. Zdravotnická záchranná služba na sociální síti X uvedla, že ošetřila 8 dětí a jednoho dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí, včetně této Malé horské dráhy. Slovákům hrozí další vlna zdražování. Dotkne se hypoték, cen paliv, zboží i služeb. Experti mluví o nárůstu 7% a doporučují lidem vytvořit si finanční rezervy na úrovni 2 až 3 měsíčních platů.
3: Žiadny rast, ale pokles straty desiatok tisíc pracovných miest. To je prognóza Národnej banky Slovenska. Najväčším problémom je doprava pre nárast cien palív, čo sa môže odzrkadliť do vyšších cien tovarov a služieb už v najbližšom mesiaci. Výsledkom je dnes aktuálny rast úrokových sadzieb a tiež drahšie hypotéky. Guvernér Národnej banky apeluje na ľudí, aby si vytvorili finančnú rezervu a ochránili úspory pred znehodnotením infláciou. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Naši hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získává v této věkové kategorii medaili po 12 letech. 2 góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připsal Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička. A přidám ještě jeden hokejový výsledek. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé pohořeli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4, když třetí třetinu prohrávali 1-3. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. A přidám i počasí na neděli. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu mraky. Odpolední teploty vyšplhají vysoko, mezi 23 a 27 stupňů. V Polabí dokonce k 29.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica už je s vámi, přeji hezké a ničím nerušené ráno. Před námi je neděle s datem 3. května, která bude plná české muziky let 60. až 80. Teď už Lešek Semelka a písnička Jména.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to má.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Naše první ranní nedělní hudební dvojce spojila duety Marie Rotrové. Více prozradím po půl sedmé. Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. My si připomeneme, jak se snažila dotlačit Petra Nárožného k oddávajícímu, a to ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Emaly v 16 hodin a 15 minut. Proč mají v novozélandském městě Auckland víc jachet než obyvatel? Ví cestovatel Jirka Kolbaba a rád nám všechno řekne o půl druhé. Teď už na rádiu Český impuls Iveta Bartošová. Přeji hezké nedělní ráno s datem 3. května.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, do půl sedmé Jirka Korna, píseň Rána jsou zlá. No a když jsme u toho rána, tak mě zajímá, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Jaká je teď vaše neděle, zda ten 3. května? 734-787-981, to je číslo na náš WhatsApp, a kdybyste neměli tuto apku, tak klidně můžete napsat i klasickou SMSku. Já přeji hezké ráno a teď už Jirka Korn.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Přeji dobré ráno z rádia Český Impuls. Máme neděli s datem 3. května. Po půl osmé se můžeme těšit na Dalibora Jandu a skladbu Oheň, voda, vítr ze seriálu Bylo nás šest. Vy se stále můžete zapojit do víkendového hlasování rádia Český Impuls. Zjišťujeme, zdali pak jsou vás smíst v posteli. Někdo jídlo v posteli miluje, někdo se bojí drobků, tak jak to máte vy, www.facebook.com/Český Impuls, anebo mi napište na náš WhatsApp na číslo 734-787-981. Teď už startuje naše předpověď počasí.
1: Neděle slibuje slunečno s letními teplotami. Čekáme jasno nebo skoro jasno, večer od západu mraky. Odpoledne naměříme 23 až 27 stupňů, v Polabí dokonce 29. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní nedělní hudební dvojce, která nám spojila duety Marie Rotrové. Čeká nás jako první skladba Ranní loučení, ve které uslyšíme Petra Němce, a pak nás také nemine Marie Rotrová, Karel Gott a písnička Najednou. Já vám přeji hezké ráno a taky pohodový poslech.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
4: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Český impuls, rádio pro radost ze života, blíží se 7. hodina, chystáme už zprávy v celou, slyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu, máme nedělní ráno s datem 3. května, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali, já už chystám další českou muziku, let 60. až 80. Do zpráv celou se můžeme těšit na Václava Neckáře a písničku Dobrá zpráva, pokud zbyde čas, zaspívá a zahraje Michal David, také možná uslyšíme i Valdemara Matušku, co je ale jisté, na řadě jsou teď diskohrádky, Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Hezké ráno.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. V Česku dnes proběhnou charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Lidé se mohou zapojit tím, že se na webu pořadatelů zaregistrují a uhradí startovné 200 korun. Na procházku nebo běh pak mohou vyrazit kdykoliv a kdekoliv. Je možné se také zúčastnit některé z akcí, které se uskuteční v Praze, Brně a v dalších větších městech. Pořadatelé by letos rádi vybrali 1,5 milionu korun. Z peněz se nakoupí vybavení, které má zlepšit péči o předčasně narozené děti a umožnit rodinám být svým potomkům na blízku. Doplním, že v Česku se každý rok narodí předčasně zhruba 6 000 dětí. V Plzni vrcholí slavnosti svobody. Dnes je na programu oslav 81. výročí osvobození americkou armádou jeden z největších taháků. Po 11. hodině projede městem obří konvoj historických vojenských vozidel.
2: Tradiční konvoj svobody jede v 11 hodin ze Sukovy ulice na Borech. Kolonu až 300 historických vojenských vozidel doprovodí přelety dobových armádních letounů. V čele kolony lidé uvidí bojovou formaci 16. obrněné divize. Chybět nebude ikonický tank Sherman. Technika dojede vzhledem k rekonstrukci náměstí po Klatovské třídě mimořádně rovnou do kempů. Konvoj každoročně mávají tisíce návštěvníků. Hrdiny slavností jsou letos 200 američtí veteráni. Klára Fajstová, Plzeň.
1: Moskva i Kyjev čelili během noci útokům nepřátelských dronů. Informovala o tom média a místní úřady. V okolí ruské metropole přišel o život civilista. Desítky ukrajinských dronů pak útočily v okolí Petrohradu. Jednu oběť a dva raněné, včetně dítěte, si naopak vyžádalo ruské bombardování okolí Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Dalších 7 lidí podle úřadu utrpělo zranění při ostřelování Sumské oblasti. Naši hokejisté zakončí domácí turnaj Eurohockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a včera podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Dnešní utkání s výběrem ze země pořadatelů nadcházejícího mistrovství světa začne v Budvar aréně v 16 hodin. Už v pravé poledne startuje na jihu Čech skandinávské derby Švédsko-Finsko. Dnes bude převážně slunečno, k večeru má v Čechách přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tři minuty po 7 hodině. Šimone, děkujeme za zprávy, za hodinu opět naslyšenou. Já jsem Adam Kořica, přeji hezké nedělní ráno za ten 3. května. A teď už skupina Gentour a píseň Všechno bude fajn. Pojďme na to.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

0: ty prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boha i vůbec sensu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Za dvě minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno. Za malou chvíli František Ringo Čech a jeho píseň o Americe. Připomínám, že na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981 stále sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Zapojte se do ranního vysílání rádia Český impuls i vy.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Naše nedělní ranní impulzovic krabička v sobě ukrývá písničku Léto v podání Ivety Bartošové, více prozradí zpěvačka Lucka Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Pokud se rádi zaposloucháte do této hudební kategorie, do těchto hudebních kategorií, jsem přesný, určitě si Rádio Český impuls zapněte i po 19. hodině. Máme za minutu 7:45 a teď už František Ringo Čech a jeho píseň o Americe. Dobré ráno.
3: Americe je blaze, bohužel ale poněkud drazí.

Se mnou už je vzhůru a také vysílá pan Zbyněk z Nivnice, který hlásí jasno a 12 stupňů, dodává ale, že fouká vítr. Přeje všem pěknou neděli, hezké nedělní ráno i vám, pane Zbyňku, děkuji za spolupráci. Další SMSky ohledně vašeho počasí sbírám na našem WhatsAppu 734787981 a nebo mi můžete napsat klasickou SMSku, do jakého rána jste se probudili a hlavně zavysílat si společně se mnou. Máme 4 minuty po 7:45, neděle 3. květen a teď už Ronnie Marton, Kardinálové a jejich Hastrmane, Tatrmane. Dobré ráno.

0: Dvě minuty po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jirka Korn a jeho Miss Moskva. Na WhatsApp na číslo 734787981 poslala zprávu paní Stáňa z Plzně, která hlásí polojasno 8 stupňů a dodává, že nefouká. Hezké ráno i vám, paní Stáňo. Neděle, 3. květen, ta dnešní neděle určitě předčí ten včerejší den, co se počasí týče. Čeká nás totiž převážně slunečno s letními teplotami. Bude jasno až polojasno na západě Čech, zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až okolo 29. Máme 3 minuty po půl osmé, teď už Jirka Korn a jeho Miss Moskva.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše nedělní ranní impulzovic krabička. Máme v ní Ivetu Bartošovou a písničku Léto. Více už prozradí Lucie Vondráčková, která nám mimochodem řekne, kolik jí bylo let, když ta leta skladba byla vydána. Máme za 3:15.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Písnička Ivety Bartošové Léto vznikla v roce 1986. Mě bylo 6 let a jako dneska si pamatuju, jak všechny holky kolem chtěly být Ivetou Bartošovou a všichni kluci chtěli chodit s Ivetou Bartošovou. Tady je Léto.

Za 8 minut 8 neděle 3. květe na Český Impuls Rádio pro radost. Ze života přeji hezké ráno. 95. dnes slaví herečka Jiřina Bohdalová, přejeme vše nejlepší. Už v 8 hodin startuje Pražský maraton, je zároveň mistrovstvím republiky v této disciplíně. Maraton omezí dopravu především v centru pražské metropole. Koná se celorepubliková charitativní akce na podporu předčasně narozených dětí, běh a procházky pro miminka do dlaně. Účastníci symbolicky podpoří nejmenší pacienty i jejich rodiče. Začíná 6. ročník akce Nakopej na Sipitel v rámci Mezinárodního týdne kompostování. Hraje se první kolo nadstavby první fotbalové ligy ve skupině o titul. Hraje v 15.30 Viktoria Plzeň s Hradcem Králové a v 18.30 Sparta s Jabloncem. Ve skupině o záchranu proti sobě ve 13 hodin nastoupí Teplice se Slováckem. V Českých Budějovicích se v 16 hodin hraje zápas Česko-Švýcarsko v rámci Eurohockey Tour. Ve 12 hodin se utkají Švédové s Finami. Jede se závod mistrovství světa vozů Formule 1, velká cena Miami. Máme za 7 minut 8 teď Marie Rotrová a její Řeka lásky. Přeji hezké ráno.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Hezké ráno. Pražský maraton dnes omezí dopravu hlavně v centru města. Na plynulosti silničního provozu se ve zvýšené míře podílejí i dopravní policisté. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová apeluje na lidi, aby do centra nejezdili autem.
4: Vždy k parkování, pokud je to jenom trochu možné, využili záchytná parkoviště na okrajích Prahy a pro další přesun do centra využili výhradně městskou hromadnou dopravu. Maraton omezí provoz především v centru metropole, kdy závod započne na Staroměstském náměstí a povede mezi oběma břehy Vltavy a končí opět na stejném místě, tedy na Staroměstském náměstí.
3: Kromě toho od včerejška platí z důvodu zachování bezpečnosti v lokalitě závodu zákaz parkování. Pořadatelé počítají s 11 tisíci účastníky. Úřady se dál zabývají zřízením chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny pokračují ve vypořádávání připomínek a námitek. Někdejší ministr Petr Hladík odhadl, že HKO vznikne ještě letos. Mluvčí agentury Karolína Šulová ale informovala, že zatím není možné termín dokončení procesu odhadnout. Současný ministr životního prostředí Igor Červený ČTK řekl, že chce o celé věci mluvit s místními. HKO Krušné hory by měla být s rozlohou kolem 1200 km čtverečních největší v České republice. Austrálii otřásá případ sexuálního napadení a vraždy 5leté domorodé dívky. Místní policie z činu obvinila 47letého Jeffersona Luise. Informuje o tom britská stanice BBC na svém webu. Obviněný by měl v úterý předstoupit před soud ve městě Darwin. Vražda dívky v centrální části země vyvolala rozsáhlé a násilné protesty místní komunity, která se dožaduje odplaty. Stovky domorodých Australanů se střetly s policisty a záchranáři, když se Dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbyli do bezvědomí. Policie, australský premiér Albanese i rodina dívky už vyzvali ke klidu. Zbývajícími třemi zápasy dnes pokračuje první kolo nadstavbové části fotbalové ligy. Ve skupině o titul přivítá třetí Plzeň od 15:30 na svém hřišti Hradec Králové. Sparta, která po včerejší výhře Slavie v Liberci ztrácí v neúplné tabulce z druhého místa na lídra 11 bodů, hostí od 17:30 večer Jablonec. Ve skupině o záchranu se pak už od 13 hodin utkají Teplice a Slovácko. Dnes bude převážně slunečno, k večeru má v Čechách přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené nedělní ráno, zda ten 3. května svátek slaví pánové se jménem Alexej a Alex. Vše nejlepší, no a teď už prázdný expres Nadi Urbánkové.

0: Za minutu 8:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno nám přeje od Řípu z Mětěše paní Dáša, která hlásí 11 stupňů a slunce. Hezké ráno i vám, paní Dášo, děkuju za spolupráci. Číslo na náš WhatsApp je 734-787-981, případně můžete napsat i klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Karel Gott a jeho muzika a také Petr Rezek a píseň Moje díky patří vám. Takhle bude znít naše další ranní nedělní hudební dvojce po 8:30. Na Facebooku se stále můžete zúčastnit víkendového hlasování. Zjišťujeme, zdali pak se u vás smí jíst v posteli. Někdo jídlo v posteli miluje, někdo se bojí drobku. Tak jak to máte vy? www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. A nebo klidně napište textovku na náš WhatsApp 734-787-981. A také se spojíme za pár minut s imitátorem, hercem, moderátorem Vláďou Hronem. Více zhruba z takových 6-7 minut. Máme 8:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Neděle, 3. květen, doufám, že se máte fajn, a teď už Sagvantofy a jeho večírek. Dobré ráno.

0: Za 8 minut půl 9. Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle 3. květen, za malou chvíli Pavel Novák a jeho nádherná láska. Hostem linky Ráda Český impuls je dnes Vladimír Hron, zpěvák, imitátor, bavič. Vláďo, dobré ráno, děkuji, že jsi na nás udělal čas. Vy jste známý imitátor, tak kdybyste měl nějakým hlasem okomentovat Máj, lásky, čas, co by to bylo?
1: Ne, jako recitace, to je Lučkovo doména. Vážení přátelé, byl pozdní večer, takhle nějak to za... Jo, byl pozdní večer, 1. máj byl lásky čas, kurník ještě ke všemu, je to svátek práce, já bych snad nejradši vzal lopatu a šel něco kopat. Večerní máj byl lásky čas, hrdli čičin, zval ku lásce hlas a já jsem stejně blbě vzal krumpáč a šel jsem radši kopat vodovodní potrubí.
0: No, pane Hrone, mě by zajímalo, co teď děláte, kde vás můžou třeba posluchači, posluchačky Rádia Český impuls vidět a slyšet?
2: Pravdou je, že v současné době objíždím republiku s recitálem, který se jmenuje Narozeninová show, nebo Narozeninová one-man show, abych byl přesný. V minulém týdnu jsme byli v Blansku, kde jsme měli nádhernou návštěvu v kině. Úžasný bylo, vystupoval jsem před představením Michael, to znamená před promítáním filmu Michael, a bylo krásné, že bylo opravdu zaplněné kino. A já jsem se kluku ptal, jestli ty lidi zůstávají všichni na Michaela. On říká, ne, na Michaela jsme prodali bohužel jenom 70 lístků. Tak to mě, děsivě rozesmálo, tak to je jenom taková historka vtipná k tomu.
0: Pane Hrone, já vám děkuji za váš čas, děkuji, že

Jsi si vyhradil pár minutek takhle ráno v neděli 3. května. Mějte se krásně, ať se narozeninová One Man Show vydaří a mějte se hezky. Naslyšenou. To byl tedy Vláďa Hron a my pokračujeme v krasojízdě 60. až 80. Za malou chvíli Pavel Novák a jeho nádherná láska.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle, 3. květen, já na našem WhatsAppu sbírám textovky ohledně počasí, číslo k nám je 734-787-981, případně můžete napsat na naši klasickou SMS bránu. Dnešní den se opět ponese v jarním rytmu a možná už nás čekají i první záchvěvy léta. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Máme 2 minuty po půl deváté, za malou chvíli Michal David a skladba To zas byl den.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: je český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, neděle 3. květen, za malou chvíli naše další hudební dvojce, která nás přenese do roku 1985. Z této doby nabídnu Karla Gotta a jeho muziku a pak nás také nemine Petr Rezek a píseň Moje díky patří vám. Máme za 2:03.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: 9 minut odbije 9. hodina Český impuls, rádio pro radost ze života. Dnes nás čeká další krásný jarní den, neděle 3. květen. A dnešní den je mimo jiné spojený se svobodou slova. Připomínáme si totiž Světový den svobody tisku. Den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci roku 1993 na doporučení Generální konference UNESCO. Je to dobrá příležitost si uvědomit, jak důležité jsou ověřené informace a nezávislá média v každodenním životě. Zapotřebí je myslet na to, že svoboda médií, bezpečnost novinářů a svoboda projevu jsou však stále častěji napadány. O to víc bychom si toho všeho měli vážit, chránit a podporovat kvalitní žurnalistiku, která stojí na faktech. Svoboda slova totiž není za mě jen právo mluvit, ale i odpovědnost naslouchat a hledat pravdu. Mějte to na paměti, dnešní den je tedy i ve znamení svobody slova, Světový den svobody tisku. Máme za 8 minut 9 a my si hrajeme další českou muziku let 60. až 80. na rádiu Český impuls. Za malou chvíli duet Máme tu další dobrý den z pohádky Co takhle svatba princi. Zpívat budou Iveta Bartošová a Karel Černoch.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké ráno. Hasičům se přes noc povedlo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Od včerejšího odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo 1 km². Dnes bude na místě zasahovat kolem 500 hasičů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou pak připravené velkoobjemové nádrže pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. Hasiči by dnes chtěli docílit lokalizace požáru. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní. Vláda nejspíš podpoří povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se podle novely skupiny koaličních poslanců navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. Předloha také například zvyšuje pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu. Návrh naopak kritizuje sdružení místních samospráv. Poukazuje mimo jiné na to, že v praxi není možné poznat, zda nejde jen o toulavého domácího mazlíčka. Sdružení vadí také to, že náklady by hradily obce. Izrael apeluje na Libanon. Armáda židovského státu dnes vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic na jihu země k evakuaci z domovů. Vzkázala jim, aby odešli na otevřená prostranství nejméně 1 km od zástavby. Oznámila, že v oblasti podniká operace proti Hizbaláhu. Ty mají být reakcí na to, co je podle Izraele porušením příměří ze strany tohoto militantního hnutí. Do nadstavbové části první fotbalové ligy dnes vstoupí Sparta. Pražané večer přivítají na svém stadionu Jablonec. Souboj druhého týmu se čtvrtým bude přímo na Letné sledovat náš sportovní reportér Standa Sigmund.
2: Oba týmy si v posledním kole základní části připsali velké ztráty. Sparta po 25 letech padla z Klokany v Jolíčku a Jabloneckou Střelnici vyloupil po 5 letech Liberec. Letenským se tak vzdalila Slávia na 8 bodů a Severočechy z třetího na čtvrté místo se sadila Plzeň. Obě mužstva mají tedy co napravovat. Spartané by určitě rádi navázali na vítězství 3-1 v posledním vzájemném měrním zápase v Praze. A jablonečtí by naopak rádi zopakovali poslední výhru na Letné, kde přesně před rokem vyhráli 3-1. Utkání Sparta-Jablonec začne v 18.30. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Sigmund.
1: A na závěr ještě počasí. Dnes bude převážně slunečno, k večeru má v Čechách přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, vítá se s vámi Adam Kořica, přeji hezké nedělní dopoledne z datem 3. května. A teď už Jitka Zelenková a píseň Bez lásky, láska není. Dobrý den.

a celý srdce žádá. Tuhle zábavu já znám, pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, vzbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

Tři minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle, 3. května. Na Facebooku zjišťujeme, jestli máte nějaké jídlo, které milujete, ale nevaříte ho. Tak zajímavá věc, u mě by to byla nejspíš pizza. Já už teď koukám, že paní Jiřina Spavcová píše, kynutné knedlíky s borůvkami či jiným ovocem, pro sebe to nevařím. Paní Kateřina Prokešová píše, nejraději mám kuřecí řízek z broskví a hranolky, doma to moc nemusí, tak si udělám tuto prasárnu čas od času sobě, to nám píše paní Katka. Paní Milena Morávková píše zelené fazolky na smetaně, paní Léňa píše ledvinky a pro sebe je vařit nebudu. Tak co vy, jídlo, které milujete, ale nevaříte, dejte nám vědět www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, na řadě je teď Lenka Filipová a píseň Až to budem mít.

0: Dvě minuty po půl desáté Český impuls rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Dalibor Janda, píseň Pojď, dáme řeč. V Plzni třetím dnem pokračují šestidenní slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. V 11 hodin vyjíždí ze Sukovy ulice tradiční konvoj of Liberty s přibližně 300 kusy vojenské historické techniky. V Dýšině na Plzeňsku večer proběhnou oslavy osvobození u pomníku generála Petna. V několika městech po republice v 10 hodin startuje pochod Alice Masarykové na podporu dětské odborné léčebny v Bukovanech ve středních Čechách. Na všech 10 stanicích profesionálních hasičů v Libereckém kraji mají den otevřených dveří. V Boskovicích na Jižní Moravě druhým dnem pokračuje jarní sraz Velorexu. Máme 2 minuty po půl desáté a teď už Dalibor Janda, píseň Pojď, dáme řeč.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, nedělní dopoledne s datem 3. května, blíží se 10. hodina. Kolega Šimon Kalousek už pro nás chystá zprávy v celou, uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu. Do té doby nabídnu další muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme na triky a pověry a písničku Ital nezná ten zázrak. Pokud zbyde čas, nabídnu i skladbu Červená řeka v podání Greenhornu a Michala Tučného. Ze všeho nejdřív Lešek Semelka, píseň Jsi prostě nejlepší, přeji hezké dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne. Středoškoláci očekávají s napětím příští týden. Zítra, v úterý a ve středu budou psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí je čeká didaktický test z matematiky nebo angličtiny. V úterý pak proběhne test z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. Studenti, kteří se vybrali němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu, případně těžší zkoušku z matematiky, budou testy skládat ve středu. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků, tedy zhruba o 4,2% více než loni. Pražský dopravní podnik hlásí novinku. Symbol sněhové vločky na digitálních tabulích zastávek ukazuje cestujícím, která z přijíždějících tramvají má klimatizaci. Lidé tak mohou během nadcházejících letních veder zvolit uvnitř chlazenou soupravu, kterých je v Praze celkem 127. Píše o tom zpravodajský portál novinky.cz. Klimatizace se v tramvajích zpravidla zapíná při venkovní teplotě od 22 stupňů. Dopravní podnik zároveň uvádí, že klimatizovanou soupravu cestující poznají také podle žluté čelní masky. Kromě zmíněných tramvají je ochlazováním vzduchu v pražské MHD vybavených přes 60% autobusů a všechny trolejbusy. Slovensko čelí extrémnímu suchu. Tak dlouhé období bez deště země nezažila minimálně dekádu. Farmáři už teď počítají vysoké ztráty a to mají do sklizně daleko.
2: V niektorých južných a úrodných oblastiach Slovenska poriadne nezapršalo od konca februára. Situácia je kritická. Najhoršie je na tom momentálne pšenica, ktorá nereaguje ani na prihnojovanie dusíkom. Nemá z čoho žiť. Škody na úrode je dnes ťažké odhadnúť, no bude minimálne o 25% nižšia než v lani. Vody je podľa pestovateľov absolútne minimum. Nemajú ani z čoho zavlažovať a zrážky sú podľa meteorológov v nedohľadne. Josef Balko, Slovensko.
1: Naši hokejisté zakončí domácí turnaj Eurohockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a včera podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Dnešní utkání s výběrem ze země pořadatelů nadcházejícího mistrovství světa začne v Budvar aréně v 16 hodin. Už v pravé poledne startuje na jihu Čech skandinávské derby Švédsko-Finsko. Dnes bude převážně slunečno, k večeru má v Čechách přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, další zpravodajský servis na Rádiu Český impuls nabídneme opět za hodinu. Teď posílám Vladimíra Mišíka a jeho variaci na renesanční téma. Jsem Adam Kuřica a přeji hezké nedělní dopoledne.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Richard Miller a skladba Štěstí je krásná věc. V pořadu Máme Česko rádi se projedeme po Krkonoších na kole. Kudy oběd stezky pro pěší, dozvíme se o půl jedenácté.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

je tak krásná. Slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Český Impuls, rádio pro radost. Ze života přeji hezké nedělní dopoledne s datem 3. května. Písničky z Copánky, ty nás čekají v rámci naší dopolední hudební dvojce, a to po 10:30. Když se řeknou Krkonoše, každý si představí lyže, ale proč si nepředstavit i kolo? Více už v pořadu Máme Česko rádi, který startuje právě teď.
1: Máme Česko rádi.
2: Krkonoše jsou rájem pěších turistů, ale i kolo se sem hodí. Ze známého zimního střediska Špindlerův mlýn se rozbíhají cyklostezky všemi směry. Máme víc než 10 možností, kam se vydat. Já dnes poprosím aspoň o jeden tip Mirka Tausiga z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Doporučím výlet na kole, ale i pro pěší.
2: Tak to se s doporučením přidávám. Pěšky bych šla proti proudu Labe dál za spodní stanicí lanovky Medvědín a pak vzhůru krásným údolím postupně po modré na Labskou louku. Cestou jsou vidět vodopády, hlavně vysoké Pančavské. Na kole by to tam ale nešlo.
3: Ale jde to právě horem. Nechám se vyvést na horu lanovkou na Medvědín a pak se jde nebo jede po červené kolem Mohyly Hanče a Vrbaty až k Labské boudě. Je to taky jedna z mála horských tras, kterou se mohou vydat i vozíčkáři. Jen poslední kousek k prameni Labe už není asfaltový.
2: Tak díky za tip a já nakonec aspoň připomenu Labe. Od pramene v Krkonoších urazí cestu k německým hranicím zhruba 370 km, k severnímu moři pak dalších 700. U pramene pak můžeme vidět erby větších měst, kterými Labe protéká. A třeba se tam sejdeme. Hana Kracíková a Mirek Tausik, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle 3. květen, přeji hezké dopoledne. Blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou nabídnu k poslechu naši hudební dvojci a ta nám spojila písničky z Copánky. Čekají nás Copánky Jany Kratochvílové a pak nás také nemine nahrávka Pár havraních copánků v podání Karla Gotta. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi pro dnešek loučím. Za sebe vám přeji krásné a ničím nerušené chvilky nedělního dopoledne s rádiem Český impuls. I nadále budeme hrát to nejlepší z české muziky let 60. až 80. Další hudbu nabídne kolega Ludvík Pospíšil po zprávách v celou. Mějte se krásně a zítra po 6. opět naslyšenou.

0: nových doplňků. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4.
2: Hudební dvojice
3: Aneb jako vejce vejci.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Krásné dopoledne, neseme další čerstvé zprávy, u mikrofonu je Tomáš Zemánek. Jiřina Bohdalová slaví právě dnes 95. narozeniny. Držitelka dvou českých lvů ceny Thálie, TT a nositelka řádu Bílého lva proslula jako herečka, komička i vypravěčka. Během jejího hereckého života jí v branži provázelo několik významných mužů a kolegů. Připomeňme si Radoslava Brzobohatého, Vladimíra Dvořáka nebo Vladimíra Menšíka.
4: Osudovým mužem číslo jedna byl Radek Brzobohatý. Potkali se v několika filmech, v divadle na Vinohradech a spojili se také jejich životy. V manželství spolu byli 12 let. Právě i na filmovém plátně spolu několikrát hráli pár. Poprvé v roce 1966 v hudebním snímku Dáma na kolejích.
5: Co to máš na sobě?
6: Tohle.
5: Kdo ti to dal?
6: Ale to jsem si koupila.
5: Kde jsi na to vzala?
4: Dalším osudovým mužem Jiřiny Bohdalové byl Vladimír Dvořák, se kterým natáčela scénky do pořadu Televarieté.
7: Co tu školí nová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
7: Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
4: Oblíbenou dvojici tuzemského filmu i televize tvořila Jiřina Bohdalová taky s Vladimírem Menšíkem.
8: A co tady je špatně slyšet?
5: Abys aspoň tu půl hodinku, když si večer chci přečíst noviny, držela jazyk za zuby, nech mě domluví.
4: Menšík byl známý svou bezprostředností a vypravěčským stylem, zatímco Bohdalová dokázala perfektně reagovat a doplňovat jeho energii.
3: Ohlédnutí za osudovými muži Jiřiny Bohdalové zpracoval náš reportér Tomáš Kabát a my pojďme do Plzně, protože tam vrcholí slavnosti svobody. Dnes je na programu oslav 81. výročí osvobození americkou armádou, jeden z největších taháků. Po 11. hodině projede městem obří konvoj historických vojenských vozidel.
9: Tradiční konvoj svobody jede v 11 hodin ze Sukovy ulice na Borech. Kolonu až 300 historických vojenských vozidel doprovodí přelety dobových armádních letounů. V čele kolony lidé uvidí bojovou formaci 16. obrněné divize. Chybět nebude ikonický tank Sherman. Technika dojede vzhledem k rekonstrukci náměstí po Klatovské třídě mimořádně rovnou do kempů. Konvoj každoročně mávají tisíce návštěvníků. Hrdiny slavností jsou letos 200 američtí veteráni.
3: Tolik naše zpravodajka Klára Fajstová a my jdeme do Brazílie, protože ta zažila megalomanský koncert. Vystoupení kolumbijské zpěvačky Shakiry na pláži Copacabana v Riu přilákalo v noci na dnešek více než 2 miliony lidí. Informuje o tom agentura AP. K vysoké návštěvnosti přispěla i skutečnost, že vstup na akci byl zdarma. Podobný megakoncert měla loni na Copacabáně i americká zpěvačka Lady Gaga a v roce 2024 královna popu Madonna. Zbývajícími třemi zápasy dnes pokračuje první kolo nadstavbové části fotbalové ligy. Ve skupině o titul přivítá třetí Plzeň od půl čtvrté na svém hřišti Hradec Králové. Sparta, která po včerejší výhře Slávie v Liberci ztrácí v neúplné tabulce z druhého místa na lídra 11 bodů, hostí od půl sedmé večer Jablonec. Ve skupině o záchranu se pak už od 13 hodin utkají Teplice a Slovácko. Nejen na fotbal nás dnes doprovodí slunečno a letní teploty, bude jasno až polojasno, na západě Čech zpočátku dne oblačno. Večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni. V Polabí může být dokonce 29. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
10: Skupina Olympic, 8. den, hned na rozjezd po 11. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné dopoledne.

gruby ja pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český impuls. Víkend pro radost ze života.

0: Právě na Českém impulzu doběhal toulavý valčík Lenky Filipové. Za chvíli Dalibor Janda, Žít jako kaskader. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. My si připomeneme, jak se snažila dotlačit Petra Náružného k oddávajícímu. Bude to odpoledne ve 4:15, nabízíme scénky a vtipy, výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly na Českém impulzu.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Po půl dvanácté na Českém impulzu budeme hrát duet Karla Zicha a Jitky Zelenkové Takový nejsi. Smí se jíst u vás v posteli? U vás doma? Ano nebo ne? Hlasujete na Facebooku Českého impulzu nebo také WhatsAppkami na čísle 734 787 981. Někdo jídlo v posteli miluje, někdo se bojí drobků. Jak to máte vy? Smí se u vás jíst v posteli? To je naše víkendové téma.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Prodloužený víkend na Českém Impulzu. Právě teď se v našem éteru potkají dva silné hlasy. Jeden bude zpívat, druhý bude mluvit. Ten mluvící patří Heleně Vondráčkové, která uvede Impulzovic krabičku, a zpívat bude Petra Janu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: V Čechách bylo vždycky jen omezené množství autorů a tak se natáčelo hodně přejatých skladeb s českými texty. Sama jsem jich hodně nahrála a u mnohých by nikdo nepoznal, že nebyly původně napsány na český text. To je i případ písničky Už nejsem volná, kterou zpívala Petra Janů. Původně se jmenovala Power of Love a zpívala ji Jennifer Rush. Když jsem poprvé slyšela, jak ji Petra naspívala, musím říct, že mi běhal mráz po zádech. Je to jedna z nejlepších cover verzí, které u nás vznikly.
5: Když o

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Hezké poledne. Jiřina Bohdalová právě dnes slaví 95. narozeniny. Dlouhodobě patří k nejoblíbenějším českým herečkám a její filmová kariéra trvá téměř 90 let. V naší anketě jsme se mezi dětmi ptali, co se jim při vyslovení jejího jména vybaví a co by paní Bohdalové k dnešním 95. nám popřáli.
4: Nesmrtelná teta, nejlepší paní na světě.
5: Je to herečka,
6: známý, protože je nesmrtelná teta.
7: Křemík a mochomorka.
8: A kosníček.
9: Ať se dožije ještě aspoň 100 let a ať je šťastná.
10: Ať dlouho žije a ať ji nic netrápí.
4: Ať vás zdraví do nekonečna a lásku.
11: Všechno nejlepší, ať se vám daří.
12: Ať jste dobrá herečka furt.
3: Řidiči v Praze musí počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli maratonu dnes neprojedou v obou směrech kolem Štvanice. Uzavřený je Mánesův most, most Legí a Jiráskův most a dále Strakonická ulice, Smetanovo a Rašínovo nábřeží. S uzavírkou je třeba počítat i na ulici Milady Horákové. Doplním, že český titul v pražském maratonu obhájil Jan Havlena v osobním rekordu 2 hodiny 17 minut a 48 vteřin. Celkovými vítězi se staly Etiopan Cegu a Kenianka Jelimová. Letiště Karlovy Vary přejde pod armádu. Na síti X to dnes uvedl premiér Andrej Babiš. Podle hejtmana Petra Kubise teď Karlovarský kraj jedná s předsedou vlády o tom, na koho by se mělo letiště převést a za jakých podmínek. Dodal, že převod musí schválit krajské zastupitelstvo. Hejtmanství už minulý týden uvedlo, že bude usilovat o to, aby se areál stal vojenským letištěm s civilním provozem. Austrálii otřásá případ sexuálního napadení a vraždy 5leté domorodé dívky. Místní policie z činu obvinila 47letého Jeffersona Luise. Informovala o tom britská stanice BBC na svém webu. Obviněný by měl v úterý předstoupit před soud ve městě Darwin. Vražda dívky v centrální části země vyvolala rozsáhlé a násilné protesty místní komunity, která se dožaduje odplaty. Stovky domorodých Australanů se střetly s policisty a záchranáři, když se dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbyli do bezvědomí. Policie, australský premiér Albanese i rodina dívky už vyzvali ke klidu. Odpoledne bude převážně slunečno, k večeru má v Čechách přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
13: Tolik zprávy ve 12, hezké poledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a právě teď přichází skupina Turbo a legendární Hráč.

0: jenom já. Jen já. Za pešáky vždycky zaplatím.
1: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

Tady je tak trochu filmový český impuls, právě dozněla písnička z filmu Trhák, za chvíli písnička z filmu Slunce, Sano a pár facek. Zpívat bude Michal Penk, Hlaď mě. No a na filmy určitě dojde i v půl jedné, to pro vás máme výběr toho nejlepšího z dnešního televizního programu, vybírá Alexander Hemala na českém impulzu.

0: Polední program Českého impulzu po půl jedné bude pokračovat s Honzou Čenským s písničkou Hlupáku najdu tě. Hrajeme české písničky celý den. No a právě teď si dopřejeme trochu večerní televize.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Hlavním večerním pořadem České televize je ve 20.10 Tichá pošta. Tento napínavý snímek byl natočen podle románu Jiřího Stránského, autora legendární Zdivočelé země. Vypráví příběh inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály na sklonku druhé světové války a ve kterém si skupina dětí předává zraněného francouzského pilota. Tak, aby obelstili všechny nacisty a udavače a postiženého vojáka přemístili do nemocnice. Podtitul tohoto dramatického snímku zní: jsou v životě okamžiky, kdy mohou pomoci jen děti. Snímek Tichá pošta začíná na ČT1 ve 20.10. V premiéře pak uvádí Nova český seriál Jitřní záře, což je dramatický příběh dvou mladých lidí, kteří chtějí prožít život po svém. Stěhují se do opuštěné šumavské chalupy a vy můžete sledovat poté, co se jim narodila dcera, jejich boj s místní byrokracií. Je možné žít si po svém mimo daný systém? Tyto i další otázky si klade seriál Jitřní záře, který začíná dnes večer ve 20.20 na Nově. A další putování statečných turistů napříč Asií pokračuje již 19. a 20. částí, to na Primě od 20. hodiny a 15. minuty. Přeji vám klidný nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Česká republika si užívá prodloužený víkend, ještě nám velký kus zbyl toho víkendu. Za chvíli s vámi bude Lenka Haluzová od 13 hodin. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek dne a ještě pro vás mám duety Marie Rotrové v naší hudební dvojici. Nejdřív legendární Maruška z Ostravy bude zpívat s Petrem Němcem ranní loučení a potom nás čeká Marie Rotrová a Karel Gott a písnička Najednou. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hudební dvojice a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list,

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem v Českém Švýcarsku. S ohněm u Jetřichovic dnes zápolí 7 vrtulníků a 70 jednotek, tedy asi 500 hasičů. V místě pořád platí zvláštní stupeň poplachu. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček v České televizi řekl, že si požár rozdělili na 4 úseky.
2: Ten jeden úsek je v blízkosti a chrání domov důchodců. Jsem přesvědčen o tom, že se nám to podaří uchránit tak, aby jsme ho nemuseli evakuovat.
1: Rozsáhlý zásah v Českém Švýcarsku také komplikuje dopravu. Zavřené jsou silnice mezi Rynarticemi, Dolní Chřibskou a Doubicemi. Policie vyzývá veřejnost, aby poslouchala pokyny záchranných složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Doplním, že zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Poté by se měla situace částečně zlepšit, uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav. Andrej Babiš odmítl komentovat témata chystaného rozhovoru s Volodymyrem Zelenským. Český premiér se má setkat s ukrajinským prezidentem dnes večer v arménském Jerevanu, kam míří na summit Evropského politického společenství. Babiš se osobně se Zelenským sejde vůbec poprvé po nástupu do čela současné vlády. Novinářům řekl, že se ke schůzce vyjádří až po ní. Dodal, že znovu by se mohl s ukrajinským prezidentem setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Jihlava pokračuje v opravách letního kina v Březinových sadech. Město dokončuje práce na opláštění rozměrného objektu s promítacím plátnem. To původní bylo totiž ve špatném technickém stavu. Oprava bez daně vyjde na skoro 5 milionů korun. Venkovní areál, využívaný kromě filmových projekcí i pro koncerty, festivaly a jiné akce, chce město dál zlepšovat. Jihlavská radnice o tom informovala na svém webu. Liberecký fotbalista Petr Hodouš bude mít na včerejšek bolestivou vzpomínku. 22-letý krajní hráč utrpěl v utkání prvního kola ligové nadstavby po zásahu loktem do hlavy od slávisty Davida Mosese zlomeninu čelisti. Na sociální síti X o tom informoval tiskový mluvčí Slovanu Tomáš Černogurský. Pro Hodouše tak nejspíš předčasně skončila sezóna. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, odpoledne a na večer výjimečně s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku pak většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Haluzová, budu s váma dneska celé odpoledne. A hodinu otevírá Lenka Filipová s písničkou Za všechno může čas. Příjemný poslech.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeju vám krásnou neděli. Kapela Katapult dospívala písničku Jen jednou dostat šanci. Za chvíli budeme cestovat s Jirkou Kolbabou a ten nám poví, proč mají v novozélandském městě Auckland víc jachet než obyvatel. Poslouchejte jeho vyprávění za 4 hodinky, předtím ještě Perpetuum mobile od Michala.

0: Krásné nedělní odpoledne s datem 3. května. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. My vám hrajeme rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. Chystám pro vás třeba Hanu Zagorovou s písničkou Kam jdou, ale předtím jdem do světa. S cestovatelem Jirkou Kolbabou si budeme povídat o Novém Zélandu. O čem, Jirko, konkrétně?
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Poznáváme město Auckland a tam je hlavní dominantou, nebo jednou z hlavních dominant, možná tou hlavní, Sky Tower. Je skutečně tak významná tato stavba, že si zaslouží pojmenování hlavní dominanta?
3: Honzo, definitivně hlavně je nejvyšší, takže když vyjedeš na Sky Tower, tak se můžeš podívat nejdál a prohlédneš si celé to město, celá ta věž, a ne, opravdu je dominantní, tak je součástí takového komplexu plného restaurací, kasín, kaváren, barů a je ve výšce 328 metrů, takže z této výšky ty potom se díváš na město, vyveze tě tam výtah a ten jede nesmírně rychle, takže to se mnohým zamotá hlava, protože vyjede nahoru za 40 sekund a dívat se sice přes skleněné panely, třeba na podlaze nebo před sebou, ale dívat se do té dálky, do té široké přírody, tak si uvědomíš, že město je vlastně posazené úplně na pobřeží a že je velké množství zátok, hřídíček, řek, které vchází přímo až do toho města. A také si uvědomíš jeden fenomén, který je naprosto neuvěřitelný. Tady je daleko víc jachet, než je obyvatel, kteří tady bydlí. A ty si uvědomíš, že tento sport a další všechny možné vodní sporty, tak ty se tady opravdu vykonávají velice často, nejenom o víkendech, ale i ve všední dny. A já jsem měl to štěstí, že při první návštěvě Aucklandu jsem dokonce zažil start závodu toho slavného amerického poháru, který se jezdí. Je to závod, který bohužel někdy přinese i tragické události. Ne každý se dokáže dostat přes celý ten oceán až na americký kontinent, ale jsou to závody, které skutečně jsou ty z nejtěžších, největších, nejpopulárnějších a nejslavnějších na světě. A byl jsem tam právě u těch lodí, které jsou v hodnotě vozů Formule 1, jsou vyrobeny z titanu a různých jiných kosmických materiálů a je to něco uchvatného. Je to skutečně takový fenomén, jako celý ten kolotoč kolem Formule 1. Tak takhle to vypadá v Aucklandu každý rok při startu amerického poháru.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Písnička Já na to mám od skupiny Natural právě dozněla na Českém impulzu a pro vás už je připravená hudební dvojice. Budou to písničky Moje díky patří vám od Petra Reska a taky Muzika od Karla Gotta. Pokud vám přijde, že nic moc úplně společného v tom názvu nemají, tak se nemýlíte. Pojí je totiž rok vzniku a tím je 1985. Ať se vám hezky poslouchá.

0: kvalitních doplňků. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Hudební dvojice
3: Aneb 1 plus 1.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne. Petr Macinka v nejbližších měsících neplánuje cestu do Číny, a to přesto, že pozvání od tamní diplomacie má. Ministr zahraničí to dnes řekl v pořadu Partie na CNN Prima News. Podle Macinky se teď plánují jiné zahraniční cesty, například do Indie nebo do Latinské Ameriky. Už dříve uvedl premiér Andrej Babiš, že ani on se do Číny nechystá. Šéf kabinetu dnes v pravidelném příspěvku na sociálních sítích informoval, že na podzim zřejmě zamíří s podnikateli do Indonésie a Vietnamu. Záchranáři při dnešním maratonu v Praze ošetřili zatím 17 lidí. Uvedli to na síti X. Běhu, který ráno odstartoval ze Staroměstského náměstí, se zúčastnilo skoro 12 000 běžců. Záchranáři měli během maratonu posílenou službu o 9 posádek. Připravená byla i posádka s lékařem a vůz Golem určený pro velké akce nebo mimořádné události. Na Můstku a Ovocném trhu pak byly nachystané dva zdravotní stany. Pražský maraton startoval v hlavním městě už po 11:30. Vedle záchranářů byli na místě i strážníci a policisté, kteří mimo jiné dohlíželi na plynulost dopravy. Hasiče zaměstnal o víkendu nejen požár v Českém Švýcarsku. V noci na dnešek zasahovali také v Chomutově, kde zcela schořela restaurace Dřevák v oblíbeném areálu Kamencového jezera. V objektu se v té době naštěstí nikdo nenacházel. Hasiči během dopoledne ještě prováděli na místě dohašovací práce. V současné době probíhá zjišťování výše škody a příčiny požáru. Zástupci města Chomutov na Facebooku uvedli, že pro návštěvníky je dočasně uzavřený přístup na hlavní molo. Autokemp a chatky zůstávají v provozu. Slovensko čelí extrémnímu suchu. Tak dlouhé období bez deště země nezažila minimálně dekádu. Farmáři už teď počítají vysoké ztráty a to mají do sklizně daleko.
2: V niektorých južných a úrodných oblastiach Slovenska poriadne nezapršalo od konca februára. Situácia je kritická. Najhoršie je na tom momentálne pšenica, ktorá nereaguje ani na prihnojovanie dusíkom. Nemá z čoho žiť. Škody na úrode je dnes ťažké odhadnúť, no bude minimálne o 25% nižšia než v lani. Vody je podľa pestovateľov absolútne minimum. Nemajú ani z čoho zavlažovať a zrážky sú podľa meteorológov v nedohľadne. Jozef Balko, Slovensko.
1: A na závěr ještě počasí. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo. Odpoledne a na večer výjimečně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinu nám otevírá Dalibor Janda písničkou Snad jsem si ji měl všímat víc. Příjemný poslech.

Hezkou neděli na Českém impulzu právě dozněla písnička Píseň svou mi tenkrát hrál od Věry Špinarové. K nedělnímu odpolední připojíme i tip na výlet, tak jako vždycky. Projedeme se po Krkonoších na kole. Kudy objet stezky pro pěší, tak to poradíme za chvíli. V pořadu Máme Česko rádi. No a předtím ještě stihneme Dávej ber od Sagvana.

0: Krásnou neděli s datem 3. května vám přeju. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Hrajem to nejlepší z let 60. až 80. Za chvíli Keks a proč holky pláčou. Ale teď jdeme na výlet. Když se řeknou Krkonoše, tak možná většina si představí lyže, ale proč si nepředstavit i bicykl?
1: Máme Česko rádi.
2: Krkonoše jsou rájem pěších turistů, ale i kolo se sem hodí. Ze známého zimního střediska Špindlerův mlýn se rozbíhají cyklostezky všemi směry. Máme víc než 10 možností, kam se vydat. Já dnes poprosím aspoň o jeden tip Mirka Tausiga z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Doporučím výlet na kole, ale i pro pěší.
2: Tak to se s doporučením přidávám. Pěšky bych šla proti proudu Labe dál za spodní stanicí lanovky Medvědín a pak vzhůru krásným údolím postupně po modré na Labskou louku. Cestou jsou vidět vodopády, hlavně vysoké Pančavské. Na kole by to tam ale nešlo.
3: Ale jde to právě horem. Nechám se vyvést nahoru lanovkou na Medvědín a pak se jde nebo jede po červené kolem Mohyly Hanče a Vrbaty až k Labské boudě. Je to taky jedna z mála horských tras, kterou se mohou vydat i vozíčkáři. Jen poslední kousek k prameni Labe už není asfaltový.
2: Tak díky za tip a já nakonec aspoň připomenu Labe. Od pramene v Krkonoších urazí cestu k německým hranicím zhruba 370 kilometrů, k severnímu moři pak dalších 700. U pramene pak můžeme vidět erby větších měst, kterými Labe protéká. A třeba se tam sejdeme. Hana Kracíková a Mirek Tausik, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Valdemar Matuška právě dospíval na českém Impulzu písničku Už koníček pádí. Přeju vám krásné nedělní odpoledne, blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami stihneme Impulzovic krabičku, to určitě. Vybíral Petr Janda a vybral si moji oblíbenou, jsou to Boty proti lásce od Ivone Přenosilové. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Rádio Český Impuls. Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Boty proti lásce jsou parádním číslem Ivony Přenosilové. Původně to byla písnička, kterou pro dceru Franka Sinatry Nancy napsal potrhlý countryový zpěvák Lee Hazelwood. Nemám obvykle moc hlasy po češtěné kavereze, ale Ivone tuhle písničku zaspívala opravdu výborně. Sedlo jí to, text jí padl na míru, byla v něm svá, pěkně tvrdá, prostě správná. Natočila ji na jaře roku 1966, jen 4 měsíce potom, co jí měla vyprávět Nancy Sinatra. Ale jestli to je výhoda, to nevím.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Středoškoláci čekají s napětím na příští týden. Zítra, v úterý a ve středu budou psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí je čeká didaktický test z matematiky nebo angličtiny. V úterý pak proběhne test z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. Studenti, kteří si vybrali němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu, případně těžší zkoušku z matematiky, budou testy skládat ve středu. Ke státním maturitám tam půjde letos poprvé přes 84 tisíce středoškoláků. To je zhruba o víc než 4% víc než loni. Návrh na opětovné zavedení EET, které plánuje koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku, bude zítra hlavním bodem zasedání vlády. Kabinet se bude zabývat i trojicí poslaneckých návrhů. Pozitivně a bez připomínek se nejspíš postaví třeba k návrhu vládních poslanců na zpřísnění trestů za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat. Ministři mají po týdnu na programu opět i novelu knihovního zákona. Letiště Karlovy Vary přejde pod armádu. Na síti X to uvedl premiér Andrej Babiš. Podle hejtmana Petra Kubise kraj nyní jedná s předsedou vlády o tom, na koho by mělo být letiště převedené a za jakých podmínek. Převod musí schválit krajské zastupitelstvo. Hejtmanství už minulý týden uvedlo, že bude usilovat o to, aby se letiště stalo vojenským letištěm s civilním provozem. Brazílie zažila megalomanský koncert. Vystoupení kolumbijské zpěvačky Shakiry na pláži Copacabana v Riu přilákalo v noci na dnešek víc než 2 miliony lidí, informuje o tom agentura AP. K vysoké návštěvnosti přispěla i skutečnost, že vstup na akci byl zdarma. Podobný megakoncert měla loni na Copacabaně i americká zpěvačka Lady Gaga a před 2 roky královna popu Madonna. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno, později odpoledne výjimečně přehánky. Na Moravě bude slunečno. Naměříme od 22 do 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Právě v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Tuhle hodinu nám otevírá Marcela Holanová s písničkou Žárlím.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, a ten však pověsím raději.

Hana Hegerová právě dospívala písničku Denim Blue. Krásnou neděli posloucháte Český impuls Rádio pro radost života. Pokračuje naše víkendové hlasování. Někdo jídlo v posteli miluje, no ale někdo se bojí drobečku. Co u vás? Smí se jíst v posteli? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo textovkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás bude zpívat Ivana Andrlová pohádkovou písničku Kdyby se

0: Chvíli s datem 3.5. vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a už připravuju i hudební dvojici. Budou to písničky, no teď to bude teda jednoduché na uhodnotí, budou to písničky z Copánky. Tak jaké dvě si myslíte, že to budou? Zkuste typovat, máte na to nějakých 10 minut a předtím si užijte třeba Dotek lásky od Biany Bartošové.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hudba k mikrofonu čelem od Karla Zicha a Pavla Bobka právě rozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice, budou to písničky z Copánky. Tak jestli pak jste správně uhodli, Karel Gott, pár havraních Copánků a jako první Jana Kratochvílová a Copánky. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90 až do 5. května. Kaufland.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Záchranáři při dnešním maratonu v Praze ošetřili 80 lidí. Dva odvezli ve vážném stavu do nemocnice, jak uvedli na síti X. Záchranáři posílili při maratonu službu o 9 posádek, k dispozici měli i vůz Golem určený pro velké akce. V bezprostřední blízkosti maratonu bylo přes 40 zdravotníků. Běh ráno odstartoval ze Staroměstského náměstí, kolem 15. hodiny skončil. Do pražských ulic se rozeběhlo na 12 000 běžců. Hasiči druhým dnem zasahují v Českém Švýcarsku. Hasí požár v Národním parku mezi Rynarticemi u Jetřichovic a Dolní Chřibskou. Požářiště si rozdělili na 4 úseky. Dva zůstávají i dnes odpoledne problematické. Zhruba 500 hasičů se snaží i pomocí speciální techniky a 7 vrtulníků dostat plameny pod kontrolu. Platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči se musí často střídat, a to kvůli riziku přehřátí. Jiřinu Bohdalovou vnímá i nejmladší generace. Ukázala to naše anketa. Herečka právě dnes slaví 95. narozeniny. Filmová kariéra Bohdalky trvá téměř 90 let. V naší anketě mezi dětmi jsme se ptali, co se jim při vyslovení jména herečky vybaví.
2: To je nesmrtelná teta, nejlepší paní na světě.
3: Je to herečka, známý, protože je nesmrtelná teta.
4: Křemík a Mochomorka.
1: Jiřina Bohdalová stvárnila desítky filmových a televizních rolí. Svůj nevšední talent uplatnila třeba ve snímcích Dáma na kolejích, 4 vraždy stačí drahoušku nebo v kdysi trezorovém snímku Ucho. Hokejisté Švédska obhájili prvenství na českých hrách. Porazili Finsko 3-2. Stejně jako loni neztratili na turnaji Eurohockey Tour v Česku ani bod. Zítra bude v Čechách spíš oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno, občas s přeháňkami a s teplotami kolem 25. Na Moravě pak bude většinou polojasno beze srážek. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi, před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím trocha muziky, Bílá java 250 a Věra Špinarová na úvod hodiny. Příjemný poslech.

0: Pěknou neděli, právě dozněla písnička Yes od Ivana Mládka a Pavla Skály. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost života. Jiřina Boudalová dneska slaví 95. narozeniny. O slavenkyně nás proto bude bavit v obou dnešních scénkách. Dámy, chtěl byste se vdávat, ale váš vyvolený se k ničemu nemá? No tak stejný problém řešila právě paní Jiřina s Petrem Nárožným.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Chce k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty jsi ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přece něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá. Nezdá. Tváříš se jako to, jako škralo.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic? Na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak... Ale prosím, to co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď, družka.
1: Tak moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, ale vím, že ti nebylo 18, ale 22 a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20, a co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva, mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu, už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
2: No, je.
1: Ano, vidíš. No. Já Kalábovi taky, já vždycky o něm jenom dobře. Jen si vzpomeň,
2: no. Právě.
1: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš?
2: To nebaví.
1: Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
3: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost života. Za chvíli nás budou bavit malá koťátka, no a sekundovat jim bude Jiřina Bohdalová a Jiří Bruder. No ale předtím si ještě budeme trochu hrát, třeba Hanu Zagorovou s písničkou Usnul nám spí.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost

0: Krásné nedělní odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněla písnička La Bamba od Josefa Laufera a my jdeme na další porci zábavy. Když člověk vidí 4 novorozená koťátka, zpravidla jdou všechny chmury stranou. Pokud jsou to však vaše koťátka, tak chmury naopak teprve přicházejí. Přesvědčila se o tom Jiřina Bohdalová a Jiří Bruder.
1: Tak co? Už?
2: Už.
1: A kolik?
2: 4.
1: 4, no já se zblázním. A jaký jsou?
2: 3 mourovatý a 1 černý.
1: Je, co budeme dělat?
2: Já nevím, všichni známí už od nás koťata mají.
1: No přece nebudeme mít doma 5 koček.
2: Marie, co budeme dělat? Přece nebudeme mít doma 5 koček.
1: No to už jsem říkala taky.
2: No já to taky říkám.
1: Ale já to řekla první.
2: Jo, hádáním to nevyřešíme. Kdybych aspoň věděl, s kterým pacholkem to má.
1: Ale to bude určitě ten sousedův tlusťoch. Pořád jsem za ní les na naší zahrádku.
2: No, tak to je výborný. Pořád jsem za ní les no? A ty se na to klidně koukáš. Takovej blb nehezkej.
1: Je, a co jsem asi tak měla dělat, prosím tě? Stejně by se mi slejzali za zády.
2: No, házel bych mu ty koťata zpátky přes plot, ať se tatínek stará.
1: Ale to jsou řeči. Každý normální chlap by ty koťata jednoduše popat a utopil. Tohle, víš, tohle by udělal, ale normální chlap.
2: No jo, no, no. Slyším, nemusíš tyčet. A kdo je podle tebe normální chlap?
1: No, třeba náš soused.
2: To... Jak to víš?
1: No, ten tyhle problémy s koťatama nemá.
2: No jo, no nemá, no protože má kocoura.
1: No to je teda, to je vtipný. Ten by je neměl, i kdyby měl kočku, to je tvrdý chlap.
2: Jo, to znamená, že já jsem jako měkota.
1: Ne, to znamená, že teď místo jedné kočky my jich budeme mít 5, protože ty je nedokážeš utopit.
2: To je dobrý. A proč je neutopíš ty?
1: Jo, proč já? Ty si o sobě myslíš, že seš chlap?
2: Nedráždí mě pořád s tím chlapem.
1: Jo tak, tebe dráždí slovo chlap, jo? No to chápu.
2: Tak já podle tebe nejsem chlap.
1: Tak utop koťata.
2: Utop si je sama.
1: Já nejsem chlap.
2: Už tím zase začínáš.
1: Co už zas? Já jsem chlap nikdy nebyla. Za to ty jsi pěkná baba.
2: Jo. Baba nosí domů 4000 měsíčně. Dobrá baba, že jo?
1: No ale, hele, když to bereš takhle, tak jsem si mohla najít klidně babu, která mě bude nosit domů 5000 nebo 10.
2: Jo, tak no. Takovou babu bych moc rád viděl.
1: Aby ses nedivil, víš, o mně ještě pořád zájem, teda. O mně jo. Za mnou se ještě otáčejí i normální chlapy.
2: No teda, Marie, no to je úroveň.
1: No.
2: Já teda žasnu. Tak za tebou se otáčejí chlapy.
1: Já jsem řekla normální chlapy.
2: Jo.
1: Když už chceš po mně něco opakovat, tak to aspoň zopakuj správně. Takový jako ty se neotáčej.
2: No.
1: Už nemají za čím.
2: No, čím dál líp. Ty ses teda vybarvila, to teda jo.
1: Hej, já už toho mám dost.
2: To.
1: Ty dokážeš jenom křičet.
2: To křičí, ty křičí.
1: A bude bych nekřičela, když mám doma babu.
2: A co já? Já snad doma babu nemám?
1: Jestli já jsem baba, tak ty jsi dědek. A s pupkem.
2: Třeba s pupkem, ale zdravej a vůbec ne hysterický.
1: Je, ty že jsi zdravej, jo, ty hypochondře. Ty pořád jenom fňukáš.
2: Je, a můžeš mě říct, když jsi mě viděla naposledy fňukat?
1: To nevím.
2: No.
1: Já ti to nepočítám. To už se počítat ani nedá.
2: Marie, poslouchej. Tohle není samo sebou, to... že takhle vyvádíš.
1: Ale...
2: Ty už jsi tady seděla takhle zaražená jako vidle v hnoji, ještě než se ty kočky narodily. Neříkej, že ne. Že jo?
1: No jo.
2: Marie, že ty máš milence. Kdo to je? Mluv!
1: Neřvi na mě.
2: Ty na mě křičíš.
1: Je, tak já mám parohy.
2: No to je hrozný.
1: Ale prosím tebe, ty s tím naděláš řeči.
2: No.
1: Nějaký parohy, no.
2: No.
1: Když nemáš nic v hlavě, tak bys měl mít aspoň něco na hlavě.
2: Marie, řekni mi, takže ty nemáš...
1: Mám.
2: Co?
1: Mám narozeniny. A ty jsi na to jako vždycky zapomněl.
2: Je.
1: Akorát mě dokážeš naštvat, to jo?
2: Narozeniny, jo. Jo, pane, jo, ale já jsem...
1: Ale pěkný narozeniny, v loni nic, letos nic.
2: Počkej, počkej, neříkej, že letos nic, neříkej, že letos nic. Neříkej.
1: Ne, miláčku, ty něco jako pro mě máš opravdu.
2: No, jo.
1: Co?
2: Jo, ale...
1: Máš, jo?
2: Nesmíš se na mě zlobit.
1: Co bych se na tebe zlobila?
2: Slipni, že se na mě nebude zlobit.
1: Jak bych se mohla, milunka, zlobit?
2: Ne.
1: Tak ty si na mě nezapomněl. Hmm. No to víš, že se nebudu zlobit.
2: Já
1: ti dám pušu.
2: Já. Tak já ti dám, ti k narozeninám ty koťata.
1: Tak já ti děkuju. Tak já tu pusu dám sousedovi Skocourovi.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Hezký den. Traktoriáda v Libni u Libeře se proměnila v tragédii. Došlo k nehodě, při které zemřelo dítě. Záchranáři už mu nedokázali pomoct. Kriminalisté sobotní událost vyšetřují pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Jak uvádí Novinky.cz, podle informací agentury Aktu mělo při jízdě traktorů spadnout dítě z kabiny jednoho ze strojů přímo pod zadní kolo a následně ještě pod valník. Traktoriády se ve středoče České obci každoročně účastní historické traktory, auta, motocykly a další technika. Akci s oblibou navštěvují rodiny s dětmi. Sucho na východě Moravy trápí ovocnáře. Vyhlídky na dobrou úrodu blednou.
3: Jak vypadá vydatný déšť, to už si vlastně ovocnáři od Uherského Hradiště po Valašské Meziříči nevybavují. Kde stromy přežily jarní mrazy, tam teď obchází jiné strašidlo. Enormní sucho způsobuje zasychání květů, ty opadávají, včely jsou bez práce a vývoj plodu je velmi problematický. Záchrana, pokud ještě existuje, je v pravidelné zálivce stromů ke kořenům, zatímco jabloně a hrušně hodně trpí. Relativně nejlépe jsou na tom momentálně švestky. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Na Jindřichohradecku se zastavily vlaky. Jedna ze souprav srazila muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. Nehoda se stala mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou. Cestujícím ve vlaku se nic nestalo. Provoz na trati byl přerušený zhruba hodinu popoledni. Jde o železnici 225 mezi Havlíčkovým Brodem a Veselým nad Lužnicí, po které jezdí i rychlíky. Autobusy je zatím nahrazují mezi Jindřichovým Hradcem a stanicí Počátky Žirovnice. Hokejisté Švédska obhájili prvenství na českých hrách. V rámci turnaje v Českých Budějovicích porazili Finsko 3-2. Stejně jako loni Švédové ani letos nestratili na akci série Eurohockey Tour v Česku ani bod. Loni triumfovali v Brně. V pondělí bude v Čechách oblačno až zataženo, odpoledne a na večer výjimečně s přeháňkami. Na Moravě bude většinou polojasno, oteplí se na 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Je lehounce po 17. hodině, přeju vám krásnou neděli. Teď je pro vás připravená Lenka Filipová s písničkou Prý se tomu říká láska. Ať se vám hezky poslouchá. Bylo.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Bláznovu ukolébavkou právě dospíval na českém Impulzu Pavel Didovič. Blíží se večer, ideální čas na pěkné pokoukáníčko v televizi. Saša Hemala je tady pro vás, listuje televizním programem. Za chvíli se podělí o svoje tipy na to nejlepší, co byste tam mohli vidět. Ale ještě předtím několik písniček, třeba Jako Robinson a Kamélie.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Hezkou neděli, máme 3. května, posloucháte Český impuls. My pro vás připravujeme další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. Zazní třeba Není nám už 17 od Petry Janů a Petra Jandy, ale teď už Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Hlavním večerním pořadem České televize je ve 20:10 Tichá pošta. Tento napínavý snímek byl natočen podle románu Jiřího Stránského, autora legendární Zdivočelé země. Vypráví příběh inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály na sklonku druhé světové války a ve kterém si skupina dětí předává zraněného francouzského pilota, tak, aby obelstili všechny nacisty a udavače a postiženého vojáka přemístili do nemocnice. Podtitul tohoto dramatického snímku zní: Jsou v životě okamžiky, kdy mohou pomoci jen děti. Snímek Tichá pošta začíná na ČT1 ve 20:10. V premiéře pak uvádí Nova český seriál Jitřní záře, což je dramatický příběh dvou mladých lidí, kteří chtějí prožít život po svém. Stěhují se do opuštěné šumavské chalupy a vy můžete sledovat poté, co se jim narodila dcera, jejich boj s místní byrokracií. Je možné žít si po svém mimo daný systém? Tyto i další otázky si klade seriál Jitřní záře, který začíná dnes večer ve 20:20 na Nově. A další putování statečných turistů napříč Asií pokračuje již 19. a 20. částí, to na Primě od 20. hodiny a 15. minuty. Přeji vám klidný nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička ze seriálu Sanitka, Můj čas. Blíží se nám pomalu jistě 18. hodina, do zpráv v celou vám pustím třeba ještě Ivetu Bartošovou s písničkou Málo mě zná. Mezi 19. a 20. hodinou to budou country, folk a trampské písničky. Já Lenka Haluzová se s vámi pro dnešek loučím, budu se na vás těšit v pátek, protože to bude státní svátek 8. května. Tak se zatím mějte moc krásně, naslyšenou.
1: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22. 4.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Na pouťové atrakci v Hradci Králové došlo k nehodě. Na malé horské dráze se včera odpoledne srazila dvě vozítka. 9 lidí, z toho 8 dětí, utrpělo lehké zranění jako odřeniny a modřiny. Vzhledem k tomu, že šlo o děti, záchranáři je preventivně přepravili do hradecké nemocnice k dalším vyšetřením. Při nehodě jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěná v konstrukci dráhy a nespadla mimo atrakci. Policie incident prověřuje pro obecné ohrožení. Hasiči pokračují druhým dnem v zásahu v Českém Švýcarsku. V Národním parku hoří mezi Rynarticemi u Jetřichova Dolní Chřibskou. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů, dál se nešíří. Požářiště si hasiči rozdělili na 4 úseky. V akci kromě desítek jednotek zůstává i 7 vrtulníků. Kvůli požáru jsou zavřené silnice mezi Rynarticemi, Dolní Chřibskou a Doubicemi. Turisté se nedostanou ani na některé stezky. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného zatím není nutné kvůli požáru svolávat krizový štáb. Téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo dnes po Klatovské třídě v Plzni v konvoji svobody. Nedělní konvoj je každoročně jedním z vrcholů slavností svobody, kterým město připomíná konec druhé světové války a osvobození města americkou armádou v květnu roku 1945. Stejně jako každý rok zhruba 2-kilometrovou trasu konvoje lemovali davy lidí s českými, americkými a belgickými vlajkami i s nítkami kvetoucích šeříků. Těmi Plzeňané vítali osvoboditele i před 81 lety. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. V horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh, informuje o tom agentura DPA. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Zítra v Čechách bude oblačno až zataženo, ojediněle s deštěm, na Moravě ještě bude slunečno, naměříme teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Středoškoláci čekají s napětím na příští týden. Zítra, v úterý a ve středu budou psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí je čeká didaktický test z matematiky nebo angličtiny. V úterý pak proběhne test z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. Studenti, kteří si vybrali němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu, případně těžší zkoušku z matematiky, budou testy skládat ve středu. Ke státním maturitám tam půjde letos poprvé přes 84 tisíce středoškoláků. To je zhruba o víc než 4% víc než loni. Návrh na opětovné zavedení EET, které plánuje koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku, bude zítra hlavním bodem zasedání vlády. Kabinet se bude zabývat i trojicí poslaneckých návrhů. Pozitivně a bez připomínek se nejspíš postaví třeba k návrhu vládních poslanců na zpřísnění trestů za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat. Ministři mají po týdnu na programu opět i novelu knihovního zákona. Letiště Karlovy Vary přejde pod armádu. Na síti X to uvedl premiér Andrej Babiš. Podle hejtmana Petra Kubise kraj nyní jedná s předsedou vlády o tom, na koho by mělo být letiště převedené a za jakých podmínek. Převod musí schválit krajské zastupitelstvo. Hejtmanství už minulý týden uvedlo, že bude usilovat o to, aby se letiště stalo vojenským letištěm s civilním provozem. Brazílie zažila megalomanský koncert. Vystoupení kolumbijské zpěvačky Shakiry na pláži Copacabana v Riu přilákalo v noci na dnešek víc než 2 miliony lidí. Informuje o tom agentura AP. K vysoké návštěvnosti přispěla i skutečnost, že vstup na akci byl zdarma. Podobný megakoncert měla loni na Copacabaně i americká zpěvačka Lady Gaga a před 2 roky královna popu Madonna. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno, později odpoledne výjimečně přehánky. Na Moravě bude slunečno. Naměříme od 22 do 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
1: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Pamorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Tehdy dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, bič mu

Ježíš opuštěn byl v řetězu, vůní houštím kolem jezu, pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skříž

paseku posedu, kde myslivec slídil, vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil.

viděla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Já sám tyší hleníčkám, jsou nesmělé.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Když vlny se valí a peře řvou,

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Rádio Český impuls.
1: Měl jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi včel

dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

0: Posloucháte Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Hasiči druhým dnem zasahují v Českém Švýcarsku. Hasí požár v Národním parku mezi Rynarticemi u Jetřichovic a Dolní Chřibskou. Požářiště si rozdělili na 4 úseky. 2 zůstávají i dnes odpoledne problematické. Zhruba 500 hasičů se snaží i pomocí speciální techniky a 7 vrtulníků dostat plameny pod kontrolu. Platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči se musí často střídat, a to kvůli riziku přehřátí. 163 běžců dnes při pražském maratonu potřebovalo ošetřit. Z toho 30 záchranáři převezli do nemocnic. To je téměř 2x víc než při stejné akci loni. 2 lidé skončili ve vážném stavu na oddělení ARO, 1 člověk na jednotce intenzivní péče. Běh ráno odstartoval ze Staroměstského náměstí. Zúčastnilo se ho na 12 000 běžců. Traktoriáda v Libni u Libeře se proměnila v tragédii. Došlo k nehodě, při které zemřelo dítě. Záchranáři už mu nedokázali pomoct. Kriminalisté sobotní událost vyšetřují pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Traktoriády se ve středočeské obci každoročně účastní historické traktory, auta, motocykly a další technika. Akci s oblibou navštěvují rodiny s dětmi. Andrej Babiš se dnes v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Český premiér se s hlavou ukrajinského státu naposledy sešel před 7 lety v Kyjevě. Je to tedy poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. Bilaterální jednání státníků v Jerevanu probíhá den před summitem Evropského politického společenství. Ten má řešit energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. Zítra bude v Čechách spíš oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno, občas s přeháňkami a s teplotami kolem 25. Na Moravě pak bude většinou polojasno bez srážek. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří.

večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hledáme nové cesty k vám. Radio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVB-T2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Dnes mluvíme celý den o Jiřině Bohdalové, má totiž narozeniny. Její 95 let za Radio Impuls je dnes v našem speciálním vysílání popřála mimo jiných i naše glosátorka Zuzana Bubílková a zavzpomínala, jak jí herečka nedávno dokázala pořádně zaskočit.
2: Tak já jsem se s Jirinou opravdu potkávala hodněkrát na těch estrádách moderování a vystupování, jo, ale asi před, já nevím, 3 lety mi najednou volala a já bych vás chtěla pozvat do svého vařícího pořadu. Já říkám, proboha, ale Jiřino, já neumím vařit. To nevadí, tak tam něco jako uděláme a budeme kecat.
1: Kromě veseloher, estrád a televarieté Bohdalová vynikala i v tragikomických a charakterních rolích. Z filmů to byly Hvězda zvaná Peliněk, režiséra Martina Friče nebo Trezorové ucho Karla Kachyni. V Pačejově na Klatovsku se muselo evakuovat 200 lidí. Jejich rychlík z Českých Budějovic do Plzně totiž projel po 5. odpolední návěstidlo. Událost se podle zprávy železnic obešla bez následků i bez zranění. O evakuaci cestujících se postarali hasiči. Provoz na trati je po celou dobu vyšetřování omezený. Vlaky mezi Bruntálem a Malou Morávkou v Jeseníkách budou jezdit dál. Dopravní obslužnost v této odlehlé části Moravskoslezského kraje se podařilo udržet minimálně na dalších 5 let. Krajskou pokladnu to bude stát kolem 10 milionů.
3: Zachování vlakového spojení s obcí, v jejímž katastru se nachází rozhledna na Praděru a známý vrchol Petrovy kameny, je důležité nejen pro tamní obyvatele, ale i pro turisty. Přesto hrozilo reálné nebezpečí, že na trati 312 bude doprava přerušena. Hejtmanství se ale podařilo dosáhnout dohody se stávajícím dopravcem MBM Rail a uzavřít s ním novou smlouvu. Provoz tak nadále zajišťuje firma, která zná místní specifika a pro obyvatele i návštěvní k oblasti by měla být přínosem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bruntálsko.
1: První nadstavbové kolo nejvyšší fotbalové soutěže dnes pokračovalo 3 zápasy. V rámci skupiny o titul si druhá Sparta poradila s Jabloncem 2-0 a snížila náskok vedoucí Slavie na 8 bodů. Třetí Plzeň vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. V rámci skupiny o záchranu Teplice remizovaly se Slováckem 1-1. Janek Sinner slaví 5. triumf v řadě. Italský tenista ve finále v Madridu smetl po setech 6-1 a 6-2 dvojnásobného šampiona Zvereva z Německa. 24-letý Sinner jako první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters za sebou. Zverevovi v žebříčku patří 3. místo. Italská světová jednička o 5 let staršímu soupeři nedala nejmenší šanci. 4násobný grandslamový šampion vyhrál za 58 minut a prodloužil vítěznou šňůru na 23 zápasů. V Madridu se dařilo i české tenistce Kateřině Siňakové. Získala 36. deblovou trofej v kariéře. 29-letá česká tenistka s Američankou Townsendovou na antuce ve finále porazili ruský pár Andrejevová-Schneiderová 7-6 a 6-2. Siňaková tak ozdobila návrat na pozici světové deblové jedničky, který si zajistila už postupem do semifinále. V pondělí bude v Čechách oblačno až zataženo, výjimečně s přehánkami. Na Moravě bude většinou polojasno s teplotami kolem 25 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Rádio Český impuls žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook Rádio.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Jiřina Bohdalová je unikátní herečkou i ve světovém měřítku. Myslí si to režisér Zdeněk Zelenka, který tak české legendě skládá narozeninovou poklonu. Právě dnes Jiřina Bohdalová slaví 95. narozeniny.
2: Je schopná hrát od dramaticky vypjatých rolí až po estrádu. A to má málo kdo. Znáte Hollywoodu herečku, která by byla schopná celého tohoto rejstříku?
1: Radio Impuls si připomnělo 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové v celodenním mimořádném vysílání. Policisté dnes v podvečer v Olomouci dopadli hledaného 21-letého vězně. Policie poděkovala veřejnosti a médiím za spolupráci. Muž v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie to uvedla na síti X. Hledaný se měl v pátek odpoledne podhrabat pod oplocením věznice. Policisté pak upozornili na to, že vězeň Samuel Šťuk může být nebezpečný. Do pátrání nasadili i vrtulník s termovizí. Server Novinky.cz uvedl, že vězeňská služba zjistila, že vězeň chybí až při přepočítávání. Možné pochybení proto prověřuje generální inspekce. Plzní projel konvoj svobody. Na 300 kusů vojenské historické techniky projelo po Klatovské třídě. Šlo o vrchol slavností svobody, kterými si západočeské město připomíná konec druhé světové války a osvobození města americkou armádou v květnu 1945. Stejně jako každý rok zhruba 2-kilometrovou trasu konvoje lemovali davy lidí. Čestné místo v konvoji a největší ovace si vysloužili 2 století američtí veteráni. Dneškem končí víkendový program slavností, který zahrnoval vojenské historické kempy a kulturní programy. Sucho na východě Moravy trápí ovocnáře. Vyhlídky na dobrou úrodu blednou.
3: Jak vypadá vydatný déšť, to už si vlastně ovocnáři od Uherského Hradiště po Valašské Meziříčí nevybavují. Kde stromy přežily jarní mrazy, tam teď obchází jiné strašidlo. Enormní sucho způsobuje zasychání květů, ty opadávají, včely jsou bez práce a vývoj plodu je velmi problematický. Záchrana, pokud ještě existuje, je v pravidelné zálivce stromů ke kořenům, zatímco jabloně a hrušně hodně trpí. Relativně nejlépe jsou na to momentálně švestky. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: K hokejové reprezentaci se hlásí posila. V úterý se na švédské hry připojí mimo jiných brankář Pavlát. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. Obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour 2. místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod. V příštím týdnu čekají národní tým ještě švédské hry v Angelholmu, které budou posledním turnajem Eurohockey Tour v sezóně a zároveň generálkou na mistrovství světa. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek 15. května. V Čechách bude přes den oblačno až zataženo, později výjimečně s přeháňkami, na Moravě bude většinou polojasno, s teplotami mezi 22 až 27 stupni.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český

Ráno vysíláme pod peřinu. Nevstávejte! Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: od whisky. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Meteorologové rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Nově hrozí v téměř celé republice s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Meteoroložka Marie Odstrčilová ale dodává, že dešťové přehánky se objeví už v následujících hodinách.
2: V úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit.
1: Kvůli zvýšenému riziku požárů je nutné se vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování cigaretových nedopalků nebo používání přenosných vařičů. Zároveň by se měli lidé řídit místními vyhláškami a zákazy. Řidiči v Náchodě se musí obrnit trpělivostí. Na silnici první třídy 33 před hraničním přechodem do Polska začne v pondělí ráno druhá etapa stavby kruhového objezdu. Provoz přes stavbu bude do 14. června kyvadlový. Čekají se kvůli tomu kolony a problémy v dopravě v celém východočeském městě. Náchodská radnice doporučila řidičům, aby se místu od pondělí pokud možno úplně vyhnuli a pro cestu do Polska využili jiné hraniční přechody. Denně přes Náchod projede 24 tisíc osobních aut a asi 6 tisíc kamionů. Andrej Babiš se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Český premiér se s hlavou ukrajinského státu naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě. Je to tedy poprvé, co se lídři potkali od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. Bilaterální jednání státníků v Jerevanu se odehrálo den před pondělním summitem Evropského politického společenství. Ten má řešit energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. Loňské narození syna změnilo kajakáři Josefu Dostálovi priority. Olympijský vítěz Paříže a celkově pětinásobný medailista z olympijských her si téměř ročního syna Jonatána maximálně užívá. I s partnerkou Aneškou Paloudovou, která se po porodu k rychlostní kanoistice vrátila.
3: Narození Jonatána Josef Dostál vnímá i jakousi jiskru do jeho sportovního života.
4: Já jsem tušil už v minulosti, že rodičovství bude jednou parádní. No a teďka je to neuvěřitelný samozřejmě, trošku bere té pozornosti, ale tu energii, kterou dává zpátky, ta za to opravdu stojí.
3: Když oba rodiče vrcholově sportují, musí se víc plánovat.
4: Jezdí s námi na soustředění prarodiče, kteří ho hlídají, když máme tréninky. A vlastně i mimo soustředění musíme si hledat nějaký chůvy, který se nám o Jonatánka postarají.
3: Není to o tom, že by jejich syn zůstával doma a rodiči jezdili na trénink nebo na závody. Jonatána berou všude sebou.
5: Já si nedovedu představit, že by ho měla někam odložit a jít já sama trénovat. Já ráno vstanu a odjedu na trénink s ním. Hlídání řešíme až jako vyloženě na místě. Ve chvíli, kdybych ho u sebe mít nemohla, tak skončím.
3: Smyslem života podle kajakáře Josefa Dostála nejsou medaile, ale právě děti. Do budoucna jich chce víc. Letos si Anešku Paloudovou vezme za ženu. Renata Kuková, Rádio Impuls.
1: V Čechách bude přes den oblačno až zataženo, později výjimečně s přeháňkami, na Moravě bude většinou polojasno, s teplotami mezi 22 až 27 stupni.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

Na telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: přidejte si k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, a jeden směr, a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.

0: Jo, Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se do večera podařilo zmenšit plochu zasaženou požárem. Vyhráno ale ještě podle generálního šéfa hasičů Vladimíra Vlčka není. Ze správy státních hmotných rezerv odeslali hasičům 30 000 leteckého petroleje pro vrtulníky. Ty pomáhají s hašením do soumraku. V noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval. V místě platí nejvyšší stupeň poplachu. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří od soboty. Na místě zasahuje na 400 hasičů. Jídlo i pití mají zajištěné, přesto obce v okolí vyhlásily sbírku nápojů a potravin. Pomáhají také místní, kteří hasičům vaří a nabízejí jim ubytování. Silnice v okolí požáru a některé turistické stezky jsou zavřené. Poptávková doprava se v Libereckém kraji rozšiřuje. Nově si můžou malý autobus objednat obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně. Osmimístný vůz na zavolání už jezdí na Frýdlansku, od Dubna i v okolí Železného Brodu na Jablonecku. Náměstek libereckého hejtmana Daniel David říká, že se poptávková doprava osvědčuje.
2: Nejezdí se zbytečně s prázdnými autobusy, jezdí se s menším autobusem za méně peněz, takže to určitě efektivní je. Nejdůležitější je to, že se zmenší docházková vzdálenost na jednotlivé zastávky, protože těch zastávek, těch nástupních míst bude víc.
1: Cestující si v okolí Hrádku nad Nisou můžou dopravu objednat podle svých potřeb. Zatím v pracovních dnech od 7 do 18 hodin, o letních prázdninách je v plánu i víkendový provoz. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme finský protějšek Alexandra Stubba. Návštěva v Praze začne uvítacím ceremoniálem, prezidenti pak budou jednat soukromně i s delegacemi. Následující den hlavy států vystoupí na konferenci na Pražském hradě. Mimo jiné se setkají se studenty College of Europe a studenty, kteří působí jako stážisté v institucích Evropské unie. Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi proběhla před 21 lety. Tehdy se ve Finsku s tamní prezidentkou setkal Václav Klaus. Mezi klíčové ústavní kompetence finského prezidenta patří zahraniční a bezpečnostní politika. Vlaky mezi Bruntálem a Malou Morávkou v Jeseníkách budou jezdit dál. Dopravní obslužnost v této odlehlé části Moravskoslezského kraje se podařilo udržet minimálně na dalších 5 let. Krajskou pokladnu to bude stát kolem 10 milionů.
3: Zachování vlakového spojení s obcí, v jejímž katastru se nachází rozhledna na Praděru a známý vrchol Petrovy kameny, je důležité nejen pro tamní obyvatele, ale i pro turisty. Přesto hrozilo reálné nebezpečí, že na trati 312 bude doprava přerušena. Hejtmanství se ale podařilo dosáhnout dohody se stávajícím dopravcem MBM Rail a uzavřít s ním novou smlouvu. Provoz tak nadále zajišťuje firma, která zná místní specifika a pro obyvatele i návštěvní k oblasti by měla být přínosem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bruntálsko.
1: První nadstavbové kolo nejvyšší fotbalové soutěže dnes pokračovalo 3 zápasy. V rámci skupiny o titul si druhá Sparta poradila s Jabloncem 2-0 a snížila náskok vedoucí Slavie na 8 bodů. Třetí Plzeň vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. V rámci skupiny o záchranu Teplice remizovaly se Slováckem 1-1. V pondělí bude v Čechách oblačno až zataženo, výjimečně s přehánkami, na Moravě bude většinou polojasno, s teplotami kolem 25 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den.

hledáme nové cesty k vám. Rádio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVBT2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Meteorologové rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Nově hrozí v téměř celé republice s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Meteoroložka Marie Odstrčilová ale dodává, že dešťové přeháňky se objeví už v následujících hodinách.
1: V úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit.
0: Kvůli zvýšenému riziku požáru je nutné se vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování cigaretových nedopalků nebo používání přenosných vařičů. Zároveň by se měli lidé řídit místními vyhláškami a zákazy. Řidiči v Náchodě se musí obrnit trpělivostí. Na silnici první třídy 33 před hraničním přechodem do Polska začne v pondělí ráno druhá etapa stavby kruhového objezdu. Provoz přes stavbu bude do 14. června kyvadlový. Čekají se kvůli tomu kolony a problémy v dopravě v celém východočeském městě. Náchodská radnice doporučila řidičům, aby se místu od pondělí pokud možno úplně vyhnuli a pro cestu do Polska využili jiné hraniční přechody. Denně přes Náchod projede 24 tisíc osobních aut a asi 6 tisíc kamionů. Andrej Babiš se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Český premiér se s hlavou ukrajinského státu naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě. Je to tedy poprvé, co se lídři potkali od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. Bilaterální jednání státníků v Jerevanu se odehrálo den před pondělním summitem Evropského politického společenství. Ten má řešit energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. Loňské narození syna změnilo kajakáři Josefu Dostálovi priority. Olympijský vítěz z Paříže a celkově pětinásobný medailista z olympijských her si téměř ročního syna Jonatána maximálně užívá. I s partnerkou Aneškou Paloudovou, která se po porodu k rychlostní kanoistice vrátila.
2: Narození Jonatána Josef Dostál vnímá i jakousi jiskru do jeho sportovního života.
3: Já jsem tušil už v minulosti, že rodičovství bude jednou parádní, no a teďka je to neuvěřitelný, samozřejmě trošku bere té pozornosti, ale tu energii, kterou dává zpátky, to za to opravdu stojí.
2: Když oba rodiče vrcholově sportují, musí se víc plánovat.
3: Jezdí s námi na soustředění prarodiče, kteří ho hlídají, když máme tréninky. A vlastně i mimo soustředění musíme si hledat nějaký chůvy, který se nám o Jonatánka postarají.
2: Není to o tom, že by jejich syn zůstával doma a rodiče jezdili na trénink nebo na závody. Jonatána berou všude sebou.
4: Já si nedovedu představit, že by ho měla někam odložit a jít já sama trénovat. Já ráno vstanu a odjedu na trénink s ním. Hlídání řešíme až jako vyloženě na místě. Ve chvíli, kdybych ho u sebe mít nemohla, tak skončím.
2: Smyslem života podle kajakáře Josefa Dostála nejsou medaile, ale právě děti. Do budoucna jich chce víc. Letos si Anešku Paloudovou vezme za ženu. Renata Kuková, Rádio Impuls.
0: V Čechách bude přes den oblačno až zataženo, později výjimečně s přeháňkami, na Moravě bude většinou polojasno, s teplotami mezi 22 až 27 stupni.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Rádio Český impuls žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook Rádia Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se do večera podařilo zmenšit plochu zasaženou požárem. Vyhráno ale ještě podle generálního šéfa hasičů Vladimíra Vlčka není. Ze správy státních hmotných rezerv odeslali hasičům 30 000 leteckého petroleje pro vrtulníky. Ty pomáhají s hašením do soumraku. V noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval. V místě platí nejvyšší stupeň poplachu. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří od soboty. Na místě zasahuje na 400 hasičů. Jídlo i pití mají zajištěné, přesto obce v okolí vyhlásily sbírku nápojů a potravin. Pomáhají také místní, kteří hasičům vaří a nabízejí jim ubytování. Silnice v okolí požáru a některé turistické stezky jsou zavřené. Poptávková doprava se v Libereckém kraji rozšiřuje. Nově si můžou malý autobus objednat obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně. Osmimístný vůz na zavolání už jezdí na Frýdlansku, od Dubna i v okolí Železného Brodu na Jablonecku. Náměstek libereckého hejtmana Daniel David říká, že se poptávková doprava osvědčuje.
2: Nejezdí se zbytečně s prázdnými autobusy, jezdí se s menším autobusem za méně peněz, takže to určitě efektivní je. Nejdůležitější je to, že se zmenší docházková vzdálenost na jednotlivé zastávky, protože těch zastávek, těch nástupních míst bude víc.
1: Cestující si v okolí Hrádku nad Nisou můžou dopravu objednat podle svých potřeb. Zatím v pracovních dnech od 7 do 18 hodin, o letních prázdninách je v plánu i víkendový provoz. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme finský protějšek Alexandra Stubba. Návštěva v Praze začne uvítacím ceremoniálem, prezidenti pak budou jednat soukromně i s delegacemi. Následující den hlavy států vystoupí na konferenci na Pražském hradě. Mimo jiné se setkají se studenty College of Europe a studenty, kteří působí jako stážisté v institucích Evropské unie. Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi proběhla před 21 lety. Tehdy se ve Finsku s tamní prezidentkou setkal Václav Klaus. Mezi klíčové ústavní kompetence finského prezidenta patří zahraniční a bezpečnostní politika. Vlaky mezi Bruntálem a Malou Morávkou v Jeseníkách budou jezdit dál. Dopravní obslužnost v této odlehlé části Moravskoslezského kraje se podařilo udržet minimálně na dalších 5 let. Krajskou pokladnu to bude stát kolem 10 milionů.
3: Zachování vlakového spojení s obcí, v jejímž katastru se nachází rozhledna na Praděru a známý vrchol Petrovy kameny, je důležité nejen pro tamní obyvatele, ale i pro turisty. Přesto hrozilo reálné nebezpečí, že na trati 312 bude doprava přerušena. Hejtmanství se ale podařilo dosáhnout dohody se stávajícím dopravcem MBM Rail a uzavřít s ním novou smlouvu. Provoz tak nadále zajišťuje firma, která známý